0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

a tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Český blaník.
5: To je blaníček.
6: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co jsi propil ze všední a ze bohu.

0: Dobré ráno, posloucháte Český Blaník, tohle je Martin Maxa, Pomalý koně. No, já jsem si taky připadala dnes ráno jako takový pomalý kuň, protože ranní vstávání je pro mě přeci jenom trošičku oříšek, ale dokázala jsem to, opět jsem tu a opět s vámi budu trávit čas až do 13. hodiny. Za tu dobu stihneme spoustu českých písniček, které máte rádi. Jen v té příští hodině třeba jednu od Krištofu. Že chci být tvým matýákem, když je to tvá vina, budou zpívat Olympics.
1: Říkáš, že jsem tě zkoupal a že jsi byla hloupá a nemáš hudí.
0: A Alice Springs v tom má jasno. Vrať se mi zpátky.
2: Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašeptáš. Vrať se mi zpátky a potom vyzkoušíš, že pláč. Vrať se mi zpátky.
0: Já vám přeju, ať se vám dobře vstává, pokud už cestujete do práce, tak ať dobře dorazíte, no a pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Možná si to totiž teď vybíráte co na sebe a tak prozradím, že dnes se dočkáme v Čechách teplot mezi 21 až 25 stupněm. Na jihu Moravy bude, jak už to tak bývá, o něco tepleji, až 27. Jinak, co se týče oblohy, tak ta bude většinou oblačná až zatažená. Od jihozápadu se místy mohou vyskytnout přehánky anebo déšť. Očekávejte, že na horách bude kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a v Beskydech chladněji, jen kolem 13. Nakonec detailnější předpověď už nám přinese meteorolog za pár desítek minut. Do té doby ale české písničky a ještě předtím zprávy s Monikou.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem. Podle asociace penzijních společností jim tak nebudou stačit ani na pokrytí základních nákladů a už vůbec nebudou umožňovat rozvoj produktu. Návrh, který včera schválila vláda, snižuje poplatky odváděné penzijním společnostem u většiny typů fondů. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou na 4 tratích výluky. Vlaky tak České dráhy nahradí od 21. září autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží za 10 miliard začala loni na podzim. Naplno se pak práce rozjely letos na jaře. Turistická místa se stále více přizpůsobují i starším návštěvníkům. V Milovické rezervaci proto upravili jednu z vyhlídek na stáda velkých kopytníků. Jakým způsobem, to už dodává ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
9: Zatímco původní prvky vyhlídky více vycházely z konstrukce dětských hřišť, nové prvky jsou stabilnější a pevnější. Zatímco původně tvořila hlavní přístup zavěšená síť lana, nyní je nahradily dřevěné schody a zábradlí.
8: Opatrnost je na místě i na nové vyhlídce. Za deště můžou schody klouzat. Vláda amerického prezidenta připravuje zrušení turistických a obchodních víz. Týkat by se to podle agentury AP mělo až 200 tisíc cizinců, kteří ve Spojených státech požádali o azyl. Pokud tomu dojde, bylo by to nejrozsáhlejší hromadné rušení víz z historie USA a mohlo by to vést k soudním sporům. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.

Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová, posloucháte Český Blaník 6 hodin a v tuhle chvíli už 5 minut. Tak to je aktuální čas. Za chviličku Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, Krištof anebo Karmel. Přízrak 7B.

Pánové, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a Když se zamiluje kůň. Tak my se teď podíváme společně do kalendáře, který ukazuje, že dnes je 25. srpna, úterý, no a kdo dnes co slaví? Tak určitě všichni znáte německou modelku Claudie Schiffer. Je to neuvěřitelné, ale téhle krásce je dnes už 650 let. Kdo si zaslouží také blahopřání a přání všeho dobrého, včetně toho nejlepšího zdraví, je Lukáš Langmajer, český herec, který má o 10 méně než Claudia, tedy 640. No a také na koho vzpomínáme, tak to je úžasný, nádherný herec Sean Connery, který by dnes také slavil narozeniny. Narodil se roku 1930. Možná, že i vy patříte mezi dnešní oslavence, takže pokud ano, přejeme vám z celého srdce krásný den. No a pokud budete chtít, klidně si u nás nechte zahrát písničku na přání. Už zanedlouho vám prozradím, jak na to. Do té doby, ale to bude v naší režii, já doufám, že budete spokojení, tak bude to pestré. Dáme si například Olympic, taky trio Karel Gott, Jitka Zelenková, Jana

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
8: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Posloucháte Český Blaník, 6 hodin 28 minut k tomu. A víte, kdo dnes slaví? No, Fifi. Přesně ti pejsci, kteří se tak jmenují, mají dnes svátek, takže pokud patříte mezi páničky Fifinek, nezapomeňte jim dnes dopřát něco dobrého, anebo aspoň pořádné podrbání. No a my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Michal Tučný a Fešáci, anebo Alice Springs. Vrať se mi zpátky. Dobré ráno s Českým Blaníkem. Ať se vám hezky stává.

0: Michal Tučný a Fešáci, co déšť by nesmil na českém Blaníku. Přeju vám krásné ráno, 6 hodin a 35 minut k tomu. No a my se spojíme s meteorologem, ať víte, co si dnes obléc.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Ono je to počasí tak proměnlivé, že já už si netroufám předpovídat ho sama, nebo zkrátka a dobře vycházet jen z běžné předpovědi. A tak jsem se spojila s Martinem Lacem, meteorologem, který nám prozradí, jak je právě teď. Tak dobré ráno, Martine.
2: Dobré ráno, v tuto chvíli máme oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytují přehánky, na jihu Čech je místy i zmenšená oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11 stupňů. Na severu Čech, Moravy a ve Slezsku je místy i kolem 9 stupňů Celsia.
0: Tak to je docela zima. A jak bude vypadat zbytek dne?
2: A dnes čekáme oblačno a zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle od jihozápadu postupně místy je potřeba počítat s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 17. V tisíci metrech na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Vítr bude dnes foukat mírný z východních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer zeslábne.
0: Tak my moc krát děkujeme a za hodinku se zase přihlásíme. Naslyšenou.
2: Na málo naslyšenou.
0: Tak jste to sami slyšeli, už možná tušíte, co na sebe a nebo co nás dnes čeká. No a já vám to taky prozradím. Tady u nás už za chvilku třeba Darinka Rolincová nebo PSP.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte, tohle byla úžasná Darinka Rolincová a K náhodou. No a K náhodou budete poslouchat i dál, tak já vám můžu doporučit nejenom to, že to budou další české písničky, které máte rádi, ale hlavně si budeme povídat i o našem letním koncertě. Za chviličku už tu budeme mít také písničku dne. No a nenechte si ujít i písničku na přání. Klidně už teď můžete přemítat nad tím, cože byste si rádi nechali zahrát a co by vám nebo vám někomu blízkému udělalo radost. Takže to všechno vás tady čeká tady u nás na Českém Blaníku, ale v nejbližších chvilkách to budou třeba Jelen, Jiří, Pavlica a Hradišťan, anebo Miraj, Cesta z města.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
3: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
9: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
13: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
14: Rádio Český Blaník.

0: Já přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Ztrácíš, tak to byl Marek Ztracený na Českém Blaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 7 raní a po ní si dáme třeba činasky.
2: Řekni mi, lásko, co po nás zůstane.
1: Taky Michal David, právě začínáme. A už teď vám prozradím, že právě to je písnička dne, takže se o ní něco dozvíme. No a těšte se i na Haničku Zagorovou. Na věky zůstane pouze čas.
3: Na věky zůstane pouze čas.
1: Taky se příští hodince spojíme s meteorologem, ale stručně o tom, jak bude, vám prozradím něco i já.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Nebojte, nebude to tak špatné, i když momentálně je venku ještě chladno. Tak přes den se nám vytáhnou teploty až k 25. Na jihu Moravy 27 stupňů, na horách pochopitelně zase chladněji. Většinou 16, ale v Jeseníkách a Beskydech jen kolem 13. Očekávejte, že od jihozápadu by se během dne mohly vyskytnout přehánky nebo déšť. Jinak by mělo být oblačno až zataženo.
5: Prosím vás, autobus do Mělníka?
6: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
7: Některé cesty stačí najít. Pitlítačka vám najde tu vaši. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Přeji vám hezké ráno. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda příští týden předjedná návrh rozpočtu na příští rok. Následně ministerstvo financí návrh formálně předloží a v té chvíli také představí plánovaný schodek. Ministryně financí Alena Schillerová pak už další schůzky s ministry zatím nechystá. Očekávaný schodek ani podobu jednotlivých kapitol nechtěla do zveřejnění návrhu komentovat. Osobní vlak najel do Kamení na trati mezi Berounem a Rakovníkem. Došlo k tomu po 4. hodině ráno a provoz je zastavený v úseku Lašovice Křivoklát. Místo vlaků tak jezdí náhradní autobusová doprava. Na místě zasahují záchranáři a silnice v Křivoklátu souběžná s tratí je průjezdná jedním jízdním pruhem. Už dnes se na Staroměstském náměstí v Praze můžeme naučit zachraňovat životy. Město pořádá den s pražskou záchrankou, který nabídne ukázky zásahů, sanitky, speciální techniku. Zájemci si tu ale budou moci sami vyzkoušet první pomoc a víc říká ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
1: Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušených záchranářů prakticky vyzkoušet základy první pomoci. Čeká je například nácvik resuscitace, správného postupu při úrazech a dalších náhlých zdravotních komplikacích.
0: Program začíná v 10 dopoledne, potrvá do 7 večer a vstup je zdarma. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži, a to proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030. Tolik zprávy na Českém blaníku a Veru, je to tvoje.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, 7 hodin a 3 minuty, s vámi je Veronika Rážová a taky Petra Janů.
5: Když

0: Deníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin a 14 minut k tomu, s vámi je Veronika Rážová a já tu teď nebudu sama. Já se totiž budu ptát Michala Davida na jednu krásnou písničku. My si ji za chviličku dáme, jmenuje se Právě začínáme. A mě moc zajímalo, jak to s ní vlastně tehdy všechno bylo.
2: Přišel za mnou tehdy Zdeněk Barták s Borisem Janíčkem, což byl teda Eda Pergner, táta Terezy Pergnerový, který mi psal texty, s tím, že chtějí natáčet film, který se bude jmenovat Disco příběh, a jestli bychom do toho nenapsali jako my kroky nějaký prostě písničky a že by to měl být takový hudební film a la Saturday Night Fever nebo Staying Alive a že by to v podstatě chtěli nějakým způsobem udělat po česku. A tak jsme říkali samozřejmě, že to nás zajímá určitě a oni říkali, a první písničku bychom potřebovali a takový začátek, že jako právě začínáme. No a tak vznikla vlastně písnička Právě začínáme.
1: Tak zní to docela jednoduše, i když třeba to tak jednoduché nebylo. Každopádně můžu to shrnout, písnička se povedla a právě teď vám ji naservíruju na Českém Vlaníku.
0: Písnička dne na Českém Vlaníku.

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party došli mi a zrovna v kouřiny čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Dvojka Karel Černoch a Jiří Vimr, jak jinak než vtipně, tak tohle byla písnička Ve dvou se to lépe táhne. Stavba dálnice D35 Českým rájem se odkládá. Je totiž potřeba znovu posoudit dopady na životní prostředí. Původně se měla začít stavět v roce 2029. Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl už ale nevěří ani v rok 2033.
1: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
0: No tak my budeme držet palce. Ještě doplním, že trasa má mít 35 kilometrů a mluví se o ní už 25 let. No tak uvidíme. Snad to dobře dopadne, no ale co je jisté, je, že dobrá bude hudba tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku jedna od Petra Nadě. Ještě předtím Lucka Bílá a Děkuju ti.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Zažijte skvělé divadelní večery v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V nové sezóně vás čeká slavný krysař, mrazivé rozptýlení, kultovní komedie Lordi i Hrabalovy postřižiny. Těšit se můžete také na České nebe nebo komedii Bez zábran. Kupujte vstupenky včas na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
13: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej Rošt.
12: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové Rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Český Blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 34 minut k tomu. Já doufám, že si užíváte den s Českým Blaníkem, jak jinak. No a pokud byste chtěli vědět, jak bude, tak my na to máme odborníka Martina Laca, tedy meteorologa, který nám prozradí, jaké dnes čekáme počasí.
2: A dnes čekáme oblačno a zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost. Ojediněle od jihozápadu postupně místy je potřeba počítat s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 17. V 1000 metrech hrách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Vítr bude dnes foukat mírný z východních směrů o rychlosti 37 metrů za sekundu a večer ze slábne.
1: Martine, moc děkujeme a za hodinku naslyšenou.
2: Na málo naslyšenou.
1: A teď už další české písničky. Jirka Štědroň anebo Petr Spálený na Českém Blaníku.

0: Tak to je Ježí Štědroň. Tak to je Jiří Štědroň na Českém Blaníku. No a pokud byste měli chuť udělat si radost nějakou pěknou písničkou, tak já vám nabízím příležitost nechat si zahrát písničku na přání. No a je to velice jednoduché, protože stačí, když mi napíšete na 720 8363 07. Takže neváhejte a pokud máte chuť, nechte si zahrát písničku dle vašeho gusta. 720 83 6307, to je to správné číslo sem k nám do studia. No a já ještě připomínám, že co se týče písničky na přání, můžete využít jak tu textovou formu, tak i hlasovou. Tedy pokud máte WhatsAppovou aplikaci, potom neváhejte a využijte toho a nahrajte mi hlasovou zprávu. Já už se moc těším na to, co tentokrát vyberete. Doufám, že to udělá radost mnoha lidem, ale hlavně vám. Písnička na přání tu bude zhruba za půl hodiny, tak vybírejte, pište nebo nahrávejte a brzy se k tomu vrátíme. Do té doby další české písničky, které máte rádi. Opět Aradeček s Voxlem, Slza a nebo Michal Šindelář.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
9: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
13: Radio Český Blaník.

0: Zpívá se a hraje tady u nás na Českém Blaníku taky, takže to znamená, že tady žijeme českými písničkami. No a důkazem toho je i fakt, že vy si už za chviličku budete moct vychutnat jednu svou oblíbenou, tedy písničku na přání, o kterou si píšete na 720-83-6307. No a já jsem pro vás vybrala třeba Lahůdky od Divokýho Byla.
1: Ty jsi moje láska s oddělením Lahůdek.
0: Těšte se i na Ivetu Bartošovou a Léto.
2: Léto, léto mý.
0: A nebo na Davida Kolera. Nic.

0: Už za chvíli nejnovější zprávy s Monikou, ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude obloha většinou zatažená i oblačná, i když momentálně nad Prahou to vypadá poměrně dobře a sluníčko nám prosvítá. Uvidíme, jak se vyčasí. Teploty by se v Čechách měly pohybovat mezi 21 až 25 stupněm, na jihu Moravy až 27. Očekávejte, že na horách bude ale chladněji 16, s tím, že v Jeseníkách a Beskydech o 3 stupínky méně. Tak krásný den.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yeso!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do sněmovny dnes zamíří opět sporná vládní novela rozpočtových zákonů. Tu vetoval prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Vládní poslanci chtějí veto přehlasovat. Na Mělnicku se objevila sršeň asijská. Představuje velké riziko pro včelstva i hmyz. Jednou jedince opakovaně pozorovali v Liběchově v červenci a počátkem srpna. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě ale bylo zatím neúspěšné. Mohlo se tak jednat jen o jedince dovezeného do nedalekého mělnického přístavu. Ani s koncem prázdnin neupadá chuť Čechů cestovat. Letošní letní sezóna byla podle cestovních kanceláří úspěšná i přesto, že i u nás panovaly tropické teploty. Potvrzuje to za Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur Jan Bezděk.
9: Pro Čechy je hodně důležité to moře, tím, že ho tady nemáme. Prostě ten týden nebo 10 dní u moře je takové synonymum letní dovolené. Možná vlastně ty teploty už se příliš neliší mezi těmi tady a mezi těmi v Řecku, a v tom Řecku přece jenom toho moře se to tráví líp než tady v České republice.
8: Lidé měli letos největší zájem o řecké ostrovy, Turecko anebo Egypt. Krajský soud dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Plzeňské univerzity Lukáše Šticha. Tomu letos v březnu uložil okresní soud podmínku a pokutu 150 tisíc korun za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplácených stipendií. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Veronika Rážová.
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno s Českým Blaníkem, 8 hodin 4 minuty k tomu. Já doufám, že se vám dobře stává, nebo že už jste se krásně probrali a užíváte si den s námi, s českými písničkami. Za chviličku jedna podle vás, tedy písnička na přání. Do té doby Standa Hložek s Petrem Kotwaldem, Divokej byl, anebo Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: 8 hodin 15 minut, k tomu je tu čas na písničku na přání. Vy se o ní píšete na 720 836 307, což děláte správně. Tentokrát napsal Martin, že by prosil písničku od Václava Neckáře Potulný hráč a bude to prý pro všechny fanoušky Václava Neckáře i pro něj samotného, že na něj všichni myslíme. Tak se držte, Václave, no a tady už je písnička Potulný hráč.
1: Písnička na přání.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Tak si možná říkáte, že venku už to spíš vypadá trošku na podzim, že to léto přešlo, ale ne, rozhodně to tak není. Zvlášť u nás by se měly dostavit teploty nad 30 stupňů Celsia, ale dá se říct, že to je pořád takové to příjemné léto. Zatímco pokud plánujete vyrazit ještě někam na jih, tak potom vězte, že například na italských ostrovech, stejně tak i v Itálii ve vnitrozemí, by teploty v následujících dnech mohly atakovat až 45 stupňů Celsia. Podle meteorologů extrémní horko zasáhne také Balkán. No tak uvidíme, jak na tom nakonec budeme my, jestli ty naše teploty nebudou stoupat ještě výš. No, já vám přeju, ať si užíváte léto s Českým Blaníkem, protože u nás to bude stát za to, ať už je horko nebo ne. Za chviličku Schovanky anebo David Koller.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
5: Stavmin. Stavíme sny.
7: A pořád pevně. Stavmin.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Atención, señoras y señores!
9: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
8: La Tropical!
9: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
8: Jasom!
9: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
8: Awarashar!
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byly oblíbené Schovanky a písnička Digi Digi. No tak já doufám, že dnešek si užíváte podle svých představ a ideálně, pokud třeba vyrážíte ven, tak máte nastražené uši a říkáte si, jaké pak počasí asi bude. No a na to já tu mám velmi dobrého rádce.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tím je meteorolog Martin Laco, který nám prozradí, jak dnes bude. Tak dobrý den, Martine, jak to bude vypadat?
2: Tak dnes čekáme oblačno a zataženo, na jihu přechodně i zmenšenou oblačnost, ojediněle od jihozápadu postupně místy je potřeba počítat s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami jen kolem 17. V 1000 metrech na horách bude kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech kolem 13 stupňů. Vítr bude dnes foukat mírný z východních směrů o rychlosti 37 metrů za sekundu a večer zeslábne.
0: Moc děkujeme. Tak krásný den a naslyšenou.
2: Na málo naslyšenou.
0: A tady už jsou další české písničky. Xindl X a Mirka Miškechová. Uvili jsme

0: Tak o které asi zpívá kapela Elán? Královna bělých tenisiek. I já mám dneska bělé tenisky. Posloucháte Český Blaník a jdeme na letní koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Další podařený letní koncert je před námi. Tentokrát zamíříme do Tišnova, kde se potkáme už teď v pátek 28. srpna za 5 minut před pátou hodinou, tedy 5 minut před pátou hodinou začínáme na náměstí Míru. Doporučuju, ať jste tam raději s předstihem, protože potom chytnete lepší místo. No a na kohože se tam můžete těšit? Třeba na Vojtu Nedvěda.
3: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, kdy život nosil tisíckrát.
0: Zaspívá nám taky Tereska Mašková.
4: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: A těšit se můžete i na Janka Ledeckého.
5: Vázem to staví na poušti most a dešti tančí pro radost. Všechno,
0: taky zaspívá a zahraje naše blanická kapela. No a skvělá zpráva, vstupné se ani tentokrát neplatí. Navíc vy na to můžete ještě vydělat. Pokud si totiž na místě vezmete blanickou samolepku s Centropolem, tedy samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak ta vám možná už velmi brzy přinese velký balík peněz. A to konkrétně 100 000 na ruku. Brzy už se dozvíte víc. Hlavně si tam tu samolepku ukořistěte. Užijte si to, ještě jednou připomínám, už tento pátek Tišnov za 5 minut 5 začínáme na náměstí Míru.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Bazlı lubi babaz brusu nova tuşki deski se šity do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
11: Extreme Sale v online shop CZ.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Rádio Český Blaník.

0: odkud nám. Hanka Zagorová a živá voda. Tak já doufám, že už jste si po ránu oplákli obličej živou vodou, že jste se hezky probrali a že vám k tomu taky trošičku dopomáhají české písničky, které si tu hrajeme. V příští hodině jich tu bude zase velká spousta, třeba jedna od Marušky Rotrové. Budou tu i Mandraže a Motýly. A nebo Lady Carnival Karla Gotta. A kdo taky přijde, je Pepín Vaněk z Pelžimovského muzea rekordů a kuriozit. A já už teď jsem moc zvědavá, co si na nás připravil.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes bude pěkný den, řekla bych. Očekávejte, že obloha bude po většinu dne oblačná až zatažená, ale teploty příznivé, 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 27. Na horách čekejte kolem 16 s tím, že v Jeseníkách a Beskydech bude v průměru o 3 stupínky chladněji. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetovali prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jeho západ země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
1: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
0: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Kanadská vláda dnes oznámí odvetná cla za dovozní poplatky, které na Ottawu uvalily Spojené státy. Koncem minulého týdne zkrachovala obchodní jednání mezi Kanadou a USA. Washington kvůli tomu zavedl 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. No a české volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 9:05, s vámi je stále Veronika Rážová a před námi Valdemar Matuška, Marie Rotrová nebo Michal David. Tak hezký poslech.

0: Expreso Čech, to rekordman.
1: Dobré dopoledne, tak tohle byl Valdemar Matuška a KTO. Léta pádí, no a kdo k nám připádil, je taky Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pokud jste tam už byli, pak víte, že to rozhodně stojí za návštěvu. No a pokud jste se tam ještě nedostali, tak děláte dobře, že alespoň posloucháte Český Blaník, kde vám Pepíno den co den přináší nějakou novinku, zajímavost, perličku. Zkrátka a dobře, další rekord. Tentokrát školně cestovatelský.
2: Zajímavý cíl si zvolili žáci základní školy Březová v okrese Sokolov. Oni se na druhém stupni rozhodli, že v rámci školních výletů navštíví nejjižnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejzápadnější cíp České republiky, a to taky splnili. Takže za ty 4 roky takhle krásně nacestovali republikou od severu k jihu, od východu k západu, to se nevochodí. A my jsme tenhle výkon velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: A já se vůbec nedivím, tak díky za to, Pepíno, a gratulujeme.
0: Co Čech? To rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už tu pro vás mám další české písničky, které máte rádi. A dokonce i jednu slovenskou. Dáme si Mandraže, bude to i Banket s Richardem Millerem a nebo Petr Kolář. Ještě že tě lásko mám na Českém Blaníku. Tak hezký poslech a dobré dopoledne.
3: Asi bych ti říci,

0: Věděli jste, že ačkoliv kapela Mandraže, která nám právě teď dohrála písničku Motýly, už aktivně nekoncertuje ani nevydává novinky, takže i přesto vydali něco, co jistě potěší své fanoušky. Mandraže Top Hits, tak se jmenuje dvojdeska, která vyšla v květnu tohoto roku. Takže pokud máte rádi tuhle kapelu, určitě byste ji měli mít. Před námi už jsou další české písničky Spiritual Quintet, Karel Gotta nebo taky Pepa Laufer. Vejdi už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Trubky troubí, vstávat se má.
16: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
17: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
2: Český Blaník.

Vejď dál tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

0: Eva Farná se chce ve výškách líbat a vy možná chcete něco zažít. A pokud se vyskytujete nebo budete vyskytovat v Praze, tak doporučuji, abyste vyrazili na Staroměstské náměstí. Nejenom proto, abyste tam obdivovali ty architektonické skvosty, ale také, abyste nahlédli pod pokličku práce pražských záchranářů. Od 10 do 19 hodin tam bude probíhat den s pražskou záchrankou. Vyzkoušet si tak můžete třeba resuscitaci, zastavení silného krvácení, nebo si můžete prohlédnout sanitky a další techniku. Záchranáři také předvedou zásah od telefonátu na linku 155 až po příjezd sanitky. Důležitá věc, u 8 z 10 srdečních zástav v Praze začnou pacienta podle pokynů operátora resuscitovat ještě před příjezdem záchranky laici. Takže dnes se můžete dost přiučit a co vy víte, jednou třeba někomu můžete díky tomu zachránit život. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Jelen a Jediný, co chci, nebo Tisíckrát krásnější Dalibor Janda.
1: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
3: A já si dám steak.
2: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
4: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
13: Autopoly vás zve na testovací jízdy vozu Škoda.
3: Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
13: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tak to je Michal Tučný, pověste ho vejš na Českém Blaníku. Je tu přesně 10:00 a já už chystám další písničky, třeba jednu od Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná, i když je
0: bude tu i Tomáš Klus, Pánu Bohu do okresu.
1: Za co, Pane Bože, za co?
0: A nebo písnička, která v posledních dnech nebo spíš hodinách koluje po internetu a já vám už brzy prozradím proč. Žentour, proklínám. A to rozhodně není všechno, to byla jenom taková malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, na které se můžete těšit mezi 10:00 a 11:00.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnešní den bude většinou oblačný až zatažený. Teploty do 25 stupňů v Čechách, na jihu Moravě až 27. Místech se srážkami jen kolem 17, na horách 16. Očekávejte, že od jihozápadu by skutečně mohly přijít deště a nebo přehánky. Výjimečně i bouřky, tak raději deštník sebou.
1: Profi voda, s tou se nemusíte.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosují městské úřady v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Už dnes se na Staroměstském náměstí v Praze můžete naučit zachraňovat životy. Město tam pořádá den s pražskými záchranáři. Ten nabídne ukázky zásahů, sanitky i speciální techniku. Hlavně si ale návštěvníci budou moci sami vyzkoušet první pomoc, pokračuje ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
1: Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušených záchranářů prakticky vyzkoušet základy první pomoci. Čeká je například nácvik resuscitace, správného postupu při úrazech a dalších náhlých zdravotních komplikací.
0: Program začíná v 10 hodin a potrvá do 7 večer. Vstup je zdarma. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisícům cizinců, kteří v USA požádali o azyl. Šlo by o nejrozsáhlejší rušení víz v historii země. Pokud to vláda udělá, povede to k mnoha soudním sporům. No a cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezd se čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty a teď už Olympik na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.
5: Někdy se to

0: taková naše stálice i na našich koncertech, tak to byl Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Teď se společně podíváme do Ostravy. Ta má totiž nově nejmodernější střelnici v celé zemi. Jedná se o krytý areál za 140 milionů a na místě schátralé střelnice v Hulvákách, kde právě vyrostl a má mimo jiné supermoderní terče. O tom, jak fungují, jsme si povídali s prezidentem Českého střeleckého svazu Romanem Blažíčkem.
1: A tyhle ty terče se střílí mistrovství Evropy, mistrovství světa, světový poháry. Jsou elektronický, to znamená, ten sportovec vystřelí do toho terče, ten zaznamená ten výkon toho sportovce. Sportovec to vidí na obrazovce přímo u sebe, dál se to promítá na obrazovky pro diváky. To vyhodnocení je v podstatě okamžitý. Technologie i přenosu těch dat a všeho je prostě na té nejmodernější úrovni.
0: Tak to zní parádně. Ještě doplním, že na Ostravsku funguje 30 střeleckých klubů s více než 600 střelci. Takže zrovna takováhle supermoderní střelnice se tam určitě užije. Před námi už jsou další české písničky, tak se k ním pojďme vrátit. Za chviličku i jedna slovenská od Mekyho Žbírky. Do té doby Botox nebo Tomáš Klus.

0: Meky Žbírka, zpěvačka Marta a písnička Co bolí, to přebolí. 10 hodin 24 minut k tomu. Už za chvilku tu bude slibovaná písnička od Žentouru, jmenuje se Proklínám a vznikla už v roce 1994. Co je ale zajímavé je, že je populární stále, což u nás to není nic až tak neobvyklého, ale i mezi fanoušky Janka Ledeckého je stále velmi, velmi oblíbená a stejně tak to oceňují i fanoušci Vojty Dyka. Jak jinak si vysvětlit, že v rámci Tros diskotéko z koncertu, kde zpíval především Vojta Dyk, se k Vojtovi připojil i Jaromír Jágr a zaspívali si tuhle písničku spolu. Ale že to pánu mladělo, co říkáte? No tak my si za chviličku dáme originál. No a kdo ví, třeba když vyrazíte zase někdy na koncert Vojty Dyka, dočkáte se taky.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně tmě takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
15: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
16: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
17: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
18: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
19: Český blaník.
20: Český blaník.

0: Eláni, nevím být sám na českém Blaníku, 10 hodin 44 minut a já taky nechci být sama na ty písničky české, které si tady hrajeme. Já bych chtěla od někoho z vás pomoc. Zkrátka a dobře, pojďte se zapojit do vysílání českého Blaníku tím, že vyberete písničku, tedy písničku na přání. Už teď si o ní můžete psát na 720 836307. Písnička na přání tu bude sice až za půl hodiny, ale do té doby ještě můžeme doladit, jakou budeme hrát, pro koho ji budeme hrát, proč ji budeme hrát. No a nezapomeňte se tam podepsat. Pokud nechcete psát, tak klidně nahrávejte přes WhatsApp hlasovky. Hlasovku já krásně můžu pustit do vysílání. Tak už teď se moc těším, no a do té doby třeba Pavel Novák nebo Anna K.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Jaso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
15: Máme.
14: Ale radši to vem znova.
16: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
17: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
19: Český Blaník.

0: co vyhrál nejslavnější Steeplechase a Věra Martinová na Českém Blaníku. Je tu 11. hodina a po ní tu bude třeba Michal David. Nebo Karel Gott a filmová Krev toulavá. A těšit se můžete i na Báru od Kabátu. A taky na jednu písničku, kterou zatím neodtajním, protože ta bude přímo a jen podle vás.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes čekejte, že naměříme až 25 stupňů Celsia. Očekávejte, že obloha ale zůstane většinou oblačná až zatažená. Na jihu Moravy budete mít ještě o fous lépe, 27 stupňů. Na horách jen kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech ovšem ještě chladněji, pouze kolem 13 stupňů Celsia. Očekávejte, že od jihozápadu by mohly přijít přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Tak na sebe buďte opatrní a deštník sebou.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Letošní vedra tvrdě zasáhla volně žijící živočichy. Záchranné stanice letos přijaly rekordní počet rorýsů obecných. Za nárůstem jsou podle ochránců přírody především extrémní teploty v době hnízdění. Více říká za Český svaz ochránců přírody Zuzana Kučerová.
10: Sezóna rorýsů přitom ještě úplně neskončila. Péče v zajetí o tyto ptáky je mimořádně náročná. Chcete-li záchranné stanice podpořit, můžete tak učinit přes darovací portál daruj.zvířevnouzi.cz.
9: V případě nálezu zraněného živočicha se lidé mohou obracet na centrální dispečing nebo přímo na spádovou záchranou stanici. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko, kde zahájí cesty po členských zemích Evropského bloku. Předpolednem se Costa v Bratislavě sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem. Hlavním tématem bude nadcházející rozpočet Evropské unie na roky 28 až 34. No a tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, 11 hodina 5 minut, k tomu s vámi je Veronika Rážová a před námi Pavlína Jíšová, Michal David a nebo taky Hanička Zagorová, Řeka zázraků. Tak si ji užijte na Českém Blaníku.

0: A pan Bas to věděl víc než dobře. Při psaní románu Cirkus Humberto, ke kterému vznikla právě tahle krásná úvodní písnička a který napsal v roce 1941, se inspiroval skutečnými kočovnými artisty a zakladateli cirkusu. Jméno Humberto pak vycházelo z rodin a tradic evropského cirkusového světa. Ještě si pojďme říct, že samotný seriál, tak jeho natáčení, které bylo roku 1988, tak patřilo k nejdražším a nejvýpravnějším projektům československé televizní historie. Využil totiž 30 historických maringotek, 120 kočárů a dokonce i 4 parní lokomotivy. Takže já si myslím, že opravdu není divu, že seriál byl natolik úspěšný. A musím říct, že já se na něj ráda podívám kdykoliv. I klidně dnes, kdybych ho viděla. Vidíte, to je nápad na večer. Ale do té doby ještě spousta českých písniček tady u nás na Českém Vlaníku. Dáme si třeba Činasky, Kabáty anebo Pavla Bobka.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
15: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Radio Český Blaník.

0: Iveta Bartošová, Petr Sepeši, tak málo si mě všímáš. No a jak jste na tom vy s všímáním si našich stránek, našich sociálních sítí? Já doufám, že dobře, že koukáte pravidelně, protože každý den na naše sociální sítě přibývá zajímavý obsah, spousta informací o interpretech, které si tady hrajeme, spousta zajímavostí o písničkách, které zpívají. Třeba se dozvíte, z jaké písničky byla převzatá ta či ona píseň, no a nebo kdo je s kým příbuzný a kdo s kým také se zaspíval jaký duet. No a stejně tak cestujeme po mapě, například dneska jsme se podívali do Zlína, tedy dříve do Gottwaldova. No a schválně, kdo myslíte, kdo ze slavných se tam narodil? Tak já vám to prozrazovat nebudu. Podívejte se na náš Instagram nebo Facebook, najdete nás jako Český Blaník. No a když dáte odběr, tak vám příště žádná taková zajímavá informace už neunikne. Za chviličku Leona Machálková a nebo taky Jiří Schellinger na Českém Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
12: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
13: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
14: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český Blaník. Český Blaník.

0: Pamatujete si na ten velký hit od Erasure z roku 1991? Jmenoval se I Love to Hate You. No a tohle je jeho česká obdoba. Láska tě spoutá a Petr Muk na Českém Blaníku. Českých písniček tu bude spousta i mezi 12. a 13. tak třeba jedna od Petra Jandy.
1: Jak se vytrácíš, má lásko.
0: Bude tu i Marek Ztracený, Stále věřím.
1: Už já jsem blázen, ale stále věřím.
0: A nebo duet Xindla X a Olgy Lounové, Láska v housce. Za chvíli taky zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak to dnes bude vypadat, tak to už vidíme i při pohledu z okna teď, protože moc se toho nezmění. Obloha zůstane zatažená, oblačná, místy může sprchnout. A očekávejte, že by se výjimečně mohly objevit i bouřky, takže doporučuju pláštěnku nebo deštník sebou. Očekávejte, že teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupněm. Na jihu Moravy 27, na horách jenom 16.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé čtyřtýdenní předpovědi by mělo být počasí pro toto období spíše průměrné. Turistická místa se stále více přizpůsobují i starším návštěvníkům. V Milovické rezervaci proto upravili jednu z vyhlídek na stáda velkých kopytníků. Jakým způsobem ví ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
8: Zatímco původní prvky vyhlídky více vycházely z konstrukce dětských hřišť, nové prvky jsou stabilnější a pevnější. Zatímco původně tvořila hlavní přístup zavěšená síť a lana, nyní je nahradili dřevěné schody a zábradlí.
7: Opatrnost je na místě i na nové vyhlídce, za deště mohou schody klouzat. V Hormuzském průlivu nedaleko Ománských břehů zasáhl neznámý projektil ropný tanker. Ten je teď vyřazen z provozu. V regionu panuje zvýšené napětí kvůli válce mezi USA, Izraelem a Íránem, kterou pozastavilo příměří. No a Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli nespecifikovanému zranění odhlásil. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: Poledne je tu 4 minuty k tomu, takže možná už vám voní oběd pod nosem, pak vám přeju dobrou chuť a taky pohodový poslech Českého Blaníku. Za chvilku Petr Janda, Tango nebo Maruška Rotrová. To nic.

0: A jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
1: My taky doufáme, přejeme hodně úspěchů a hlavně zdravý hlas. Teď už další české písničky. Jedna od Lucky Bílé, další od Michala Tučného a ještě předtím Marek Ztracený. Stále věřím na Českém Blaníku. Tak hezké odpoledne.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Další krásný muzikálový počin, tak to byla Lucie Bílá, Most přes minulost na Českém Blaníku. My teď koukneme trošičku do budoucnosti, protože já vám prozradím, že už brzy tady bude můj kolega Martin Císař, který pro vás chystá během celého odpoledne samé pěkné české písničky a navíc i spoustu zajímavostí, tak si to nenechte ujít. Zůstávejte na vlnách Českého Blaníku. No a už za chviličku si užijte Hanku Zagorovou Plavce nebo Xindla X s Olgou Lounovou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Jirská kletba.
3: Tak přijďte.
5: Palas, divadlo, které hraje komedie.
6: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
7: tady není co do kamen!
6: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: 30 let tančícího domu.
11: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
10: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
11: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
10: Více informací na stránkách www.td30.cz.
12: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz.

0: Noc pod čirákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den pod ní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku?
1: Na čí lásce velký sál?

0: Tak to jsou Eláni od Tatier k Dunaju a mám tu Martina Císaře, ahoj.
1: Ahoj, hezký den tobě a všem posluchačům.
0: No Martine, taky jsi to tak představoval, to cestování od Tatier k Dunaju. Já jsem si dokonce chtěla otevřít i mapu, ale nestihla jsem to, jo, protože já jsem takový zeměpisec amatér celoživotní. Dobře, si to představit tohle?
1: Hele, já rodilý Čechoslovák a nebyl jsem nikdy v Tatrách, já to musím ještě
0: fakt
1: napravit. Já se za to stydím, ale fakt jsem Tatry, jako tady Krkonoše a Šumavu, to všechno mám prošláplý, ale Tatry jsem ještě nikdy.
0: Takže až příště budeš říkat, kam my to pojedeme na tu dovolenou, že nevíš, tak já ti řeknu, ale Martine, přece ty Tatry,
1: no,
0: to si ještě
1: plesu, no, musím,
0: a můžete to vzít až k Dunaju.
1: A, určitě jo, jako já to tam mám zmáklý, Topolčany, Topolčanky, Nitru, všechno. Tohle všechno jako jo, ale prostě
0: ty
1: mi chybí, tak to někdy přidám.
0: Ale
1: pozor, já budu mít jednu českou pozvánku, respektive moravskou. Bude to do Tišnova u Brna na náš velký letní koncert. Takhle.
0: No tak já doufám, že posluchači zůstanou na vlně, protože už brzy jim prozradíš víc. No a navíc, když tam přijdou, tak vlastně mohou něco získat a díky tomu něčemu mohou vyhrát 100 000.
1: Ty jo, to jsou pěkný peníze, jako 100 000
0: bratrů.
1: Malá
0: nápověda, malá
1: tak
0: nápověda.
1: To si myslím, že je docela lákačka.
0: Já doufám, já to věřím, že tady nebudeš tedy odpoledne sám až do 18. hodiny. České písničky, které máte rádi a Martin Císař. A já se těším zase zítra. Naslyšenou.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
3: AA Auto. Financování výhodněji než nejdřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
8: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 Kč 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
13: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
14: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda.
7: Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
14: Český blaník.
15: To je Blaníček.

0: Michal David na rádiu Český Blaník, přeji vám krásné odpoledne. Před námi 13. hodina, s ní další aktuální zprávy a potom divoký byl. František Nedvěd. Nočovní herci tu jsou, má ty kvěd. Nebo Petr Novák a povídej. Povídej, jestli se ti poměstí. České písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná, místy polojasná, odpolední obloha, teploty v Čechách do 25, na Moravě o malinko více do těch 27 stupňů. Toliko počasí, za chvíli aktuální zprávy pro vás.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: České. Hezké odpoledne přeje David Račák. Konec letních prázdnin znamená pro rodiče školáků nejen nákupy sešitů, penálů a pomůcek, ale také každodenní cesty s dětmi do a ze školy nebo plánování kroužků. Zhruba polovina rodičů má první školní týdny za stresující. Stejný podíl považuje za nejpalčivější problém zvýšené výdaje. Historické lázeňské památky dostávají v Česku nový život. Například v Náchodě po rekonstrukci otevřeli kolonádu v areálu Velkých lázní v Bělovsi. Co bude následovat dál, říká starosta Jan Birke.
1: Plnění slibu po 16 letech, které jsme slibili náchodákům, že vrátíme lázeňství do Náchoda, a tohle je první krok. Teprve první krok. Ještě další kroky nás čekají. Následuje park, který už se staví, a další projekty, které jsou minimálně týkající se dvou pavilonů.
0: Rekonstrukce zchátralé budovy trvala od loňského února a přišla na více než 24 milionů korun. Nejvyšší soud USA podpořil Trumpův dekret na zpřísnění hlasování poštou. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje. Navíc bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů. Proti prezidentovu dekretu se ohradilo 23 států USA, ovládaných převážně demokraty. No a hokejový útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy, kde strávil poslední dvě sezóny na hostování z Vítkovic. Bruslaři s ním ukončili spolupráci. Klub o tom informoval na webu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Krásné odpoledne, za chvíli pozvánka na koncert, teď je tu Pavel Lidovič. Pohled na hodiny, 2,5 minuty máme po 13.
3: Rádio Český Blaník. České.

0: Karel Gott a písnička To jsou fámy. Vy posloucháte Rádio Český Blaník a máme pro vás pozvánku. Blaník a Rádio Český Blaník pro vás mají koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Letní koncert bude v Tišnově u Brna, budeme se těšit, za 5 minut 5 to vypukne na náměstí Míru. Na místě dění i skvělý Janek Ledecký.
3: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
0: Dále to bude Vojta Nedvěd.
4: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž.
0: Blanická kapela, anebo i Tereza Mašková.
5: Budu při tobě stát.
0: Vstupné se neplatí, koncert je pro vás připraven gratis, za 5 minut 5 se na vás těšíme v Tišnově u Brna a samozřejmě je to náměstí Míru, tady koncert vypukne a pozor, budeme mít samolepky Rádia Blaníka Centropolu, ty vám možná přinesou do vaší peněženky už nějakou tu tisícovku a bratru ve finále i 100 000 korun, tak to se vyplatí, tak se pro ní určitě v pátek stavte.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: že to hraje český Blaník František Nedvěd a písnička Kočovní herci. Za 5 minut půl a za chvíli to budou Petr Janů, Petr Novák anebo Jarek Nohavica. A písnička Mám jizvu na rtu. Já vám přeji krásné odpoledne a buďte s námi.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Je! Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu
7: se. Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
15: Jenomže ty máš auto. Tak přibrzdi.
16: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
17: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Zažijte skvělé divadelní večery v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V nové sezóně vás čeká Slavný krysař, Mrazivé rozptýlení, kultovní komedie Lordi i Hrabalovy postřižiny. Těšit se můžete také na České nebe nebo komedii Bez zábran. Kupujte vstupenky včas na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
3: Rádio Český Blaník.

když při mě stá. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty,

0: další krásná česká písnička v našem vysílání. Lucie Vondráčková, Jestli máš ještě rád. A v tuhle chvíli taky Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen, nabídnu Láďu Křížka a k tomu všemu další a další české, ale pozor, i slovenské písničky. Ano, hrajeme hezky česky pro vás celé léto, ale samozřejmě české písničky, které máte rádi, doplníme i nějakým tím slovenským songem. Tak si to rozhodně nenechte ujít. A teď je tu gratulace. Dneska máme 25. srpna, v kalendáři vidím jméno Radim, takže všem Radimům jen to nejlepší od Rádia Český Blaník. Poslouchejte nás dál a buďte v pohodě.
1: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku? V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete. Potřebujete auto na výlet? Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně. Nebo chcete styl na každý den? Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně. Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz. Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
1: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
7: Máme.
6: Ale radši to vem znova.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin. A co dál tady u nás na Českém Blaníku? Tak třeba Hanka Zagorová. Skupina Krištof a Srdce. Ale taky Marek Ztracený. Tak proč si trápit tím, co bylo? České písničky, které máte rádi, ty hrajeme tady u nás.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Většinou oblačná místy na jihu, jihovýchodě může být i polojasná ta odpolední obloha v České republice. Jinak ty teploty přes den do 25, na Moravě to může být o stupínek, o 2 stupně maximálně více. Tolik tady o počasí, teď míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Pracuje se na dálnici D1 u Velké Bíteše. Ve směru na Prahu opravují na 160. kilometru vozovku a projíždí se jedním pruhem. Roztrhaná kolona poprvé zpomaluje za Domašovem na 166. kilometru. Zdržení pro osobní auta 15 minut. Nehodu nákladního vozu došetřují policisté na dálnici D1 směrem na Ostravu ve Vyškově. Na 277. kilometru zůstává blokovaný odstavný pruh. Kolona se netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Ondro, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v České republice, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Tolik z dopravy, za chvíli aktuální zprávy.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě. Oh,
6: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jeho západ země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
8: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
7: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Nové diskonty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. D chystá více než 100 prodejen. V německém strojírenském průmyslu rostou obavy z nedostatku plynu v zimních měsících. Důvodem je pomalé plnění zásobníků plynu. Německý strojírenský svaz vyzval německou vládu, aby problém řešila. Podle vlády je však za plyn zodpovědný soukromý sektor. No a cyklisté na Vueltě dnes absolvují 4. etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 14 hodin 3,5 minuty, přidávám se i já s přáním krásného dne. Máme úterý 25. srpna a vy jste si pustili rádio Český Blaník v České republice v DAB+, tedy v digitální vysílání, a jsme za to rádi, že jste si vybrali právě nás. Teď už Marek Ztracený a já s přáním hezkého dne.

0: Báječná písnička Hanka Zagorová, dneska už to vím. Já vám přeji krásné, dobré odpoledne i dnes úterý posloucháte rádio. Český Blaník, za to velké díky. Stavba dálnice D35 Českým rájem se prý odkládá. Je totiž třeba znovu posoudit dopady na životní prostředí. Původně se mělo začít stavět v roce 2029 a ředitel Radek Mátl, tedy ředitel silnic a dálnic, k tomu prozradil jedno jediné. Prý nevěří už ani v rok 2023.
1: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
0: O trase, která má mít 35 kilometrů, se hovoří přitom už 25 let. A teď se celý projekt opět vrací na začátek papírování. Tak uvidíme, jak nás čeká, samozřejmě, jaký nás čeká další vývoj. Tak to se dozvíte na Blaníku, pokud budeme vědět jako první. Co dál tady u nás? Krištof, Jana Robová anebo Michal Tučný. Tak hezké odpoledne.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
4: I letos na podzim mi buší.

0: Jo, teda ten hraje ten český Blaník Michal Tučný tam u Nebeských brán. Za chvíli Anna K., o tobě i o mně, Pavel Horňák Čechomor, anebo jedna slovenská, jak jsem říkal, hrajeme česky i slovensky. Skupina Tým a reklama na ticho. A teď jedna skutečná.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Český Blaník.
7: Český Blaník.

0: Tohle byla slovenská skupina Tým a reklama na ticho. Vy posloucháte Český Blaník.
1: Co Čech, to rekord.
0: Hlásí se Pepíno Vaněk z Muzea rekordů z Pelhřimova. Tak jaký rekord pro nás dneska má?
2: Zajímavý cíl si zvolili žáci základní školy Březová v okrese Sokolov. Oni se na druhém stupni rozhodli, že v rámci školních výletů navštíví nejjižnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejzápadnější cíp České republiky. A to taky splnili, takže za ty 4 roky takhle krásně nacestovali republikou od severu k jihu, od východu k západu, to se neochodí. A my jsme tenhle výkon velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: Ty jo, tak to vypadá dobře, tak to jsou za mě sekáči, no tak držím palce, aby se jim další rekordy jen a jen dařily. No a to si zaslouží potlesk. A my hrajeme dál české písničky, které máte rádi. Verona, Karel Gotta nebo Dlouhá noc Heleny Vondráčkové. Za chvíli pro vás.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: 2 minuty a máme 3:15. Hezké odpoledne.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
7: A já si dám steak.
6: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Celé léto jenom česky.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: na úvod hodiny X&X. České písničky, které máte rádi na rádiu Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná, místy i polojasná je dnešní odpolední obloha. V Čechách do 24, na Moravě to může být až 26 stupňů. Takové bude dnešní odpoledne, za chvíli zprávy z rádia Český Blaník pro vás.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel na Hradě přijme české velvyslance. Setkání se koná u příležitosti porady v Černínském paláci. Premiér Babiš na ní včera mluvil mimo jiné o úsilí rychle rozšířit Evropskou unii o země západního Balkánu. Šéf diplomacie Macinka se věnoval ruské agresi na Ukrajině. Finanční gramotnost se stále častěji učí i mimo školní lavice. Jedním z příkladů je příměstský tábor Finanční pevnost, který letos poprvé pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Co se děti naučí, prozradí mluvčí školy Petra Sviráková.
1: Ty se naučí, jak nejen vydělat peníze, ale také jak je utrácet a zároveň se nedostat do dluhů. Tábor také doplní například návštěva banky, kreativní workshopy, hry na logické myšlení i pohybové aktivity a pobyt venku.
0: Podobné projekty mohou dětem pomoci získat základní finanční návyky ještě dřív, než se začnou s penězi sami běžně setkávat. Dlouhotrvající vedra a nedostatek deště negativně ovlivňují úrody nejen v Česku. Problémy jsou podle dat Evropské unie zejména v západní a střední Evropě. Nejvýraznější dopady hlásí podle Evropské komise Francie, jižní Německo, severní a střední Itálie, Rakousko, Československo, Maďarsko a západní Rumunsko. Metropoli čeká o víkendu další derby pražských S. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti během duelu se Slavií 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. To skončilo předčasně kvůli výtržnostem slávistických fanoušků. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Báječné, pokud možno ničím nerušené odpoledne vám přeje Martina, to 3 minuty po 15. A s písničkou Puberťák už je tu Xindl X.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Mirája písnička Pojď za pomenem a teď je tu naše pravidelná rubrika.
1: Rádio Český Baník. 3 ve 3.
0: Ano, jsou to 3 ve 3 a dnes to bude o písničkách skupiny Smokey. Kdo by neznal Smokey? Každý z nás. A kdo možná ví, možná neví, tak tyhle písničky od nich třeba přespívali Karel Zich, Radek Tomášek nebo Václav Neckář. Tady máte 3 kousky, které vám posílám právě teď po vlnách. Rádia Český Blaník. Skvělé odpoledne.
1: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.
3: Telegram s adresou svět, píšu v něm 5 vlídných vět. Jedné dívce

0: Opečkovaná zmrzlina a vychlazená malinovka.
1: Jsou věci, které se nemění.
2: Léto s Českým Blaníkem.

0: Václav Neckář a jeho mýdlový print, za chvíli David Dale, Ilona Čáková nebo skupina Turbo, kdo z nás je vinný? České písničky, které máte rádi. Hrajeme dál.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
4: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atraktivní.

0: Akce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
6: Trubky troubí, vstávat se má.
7: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

0: Babiš Birkovi nejsi sám a vy taky nebudete sami. Pokud vyrazíte do zastávky Radim u Kolína, ve středu tedy zítra 26. srpna. Tady se na vás bude těšit jeden skvělý zpěvák, je to Pokáč. A celým večerem, který tady bude skutečně zajímavý, provede Sylvie Ritter. Já si myslím, že dobrá pozvánka na to zítřejší odpoledne a podvečer. Tak pokud nemáte nic na práci, přijďte, začíná to všechno úderem 18. hodiny. V 19 hodin to už bude samozřejmě připraven koncert. A na místě, jak jsem říkal, i Pokáč.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
8: Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně.
10: Stavmin.cz.
11: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
14: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
15: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
16: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Rádio Český Blaník.

kam se velcí nepouští, čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

když bys okem jednou řík, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že

0: pohodou a dobrou náladou do té další hodinky. Mezi 16. a 17. hodinou vám nabídnu třeba Daliboreandu. Dále tu budou i Michal David. A nebo skupina Olympic. České písničky, které máte rádi, hraje Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačné, místy polojasné to dnešní odpoledne. Stále očekávejte teploty, které se v Čechách dostanou ke 24, na Moravě až 26 stupňů. Já vám přeji hezké odpoledne, za chvíli jsou tu další aktuální zprávy.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili odborníci dosud neznámý minerál. Ten je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným optickým mikroskopem. K jeho popisu proto museli využít několik specializovaných metod. Minerál pojmenovali podle geologa Jiřího Králíka a nese název Králíkit. Vídeňskou ulici ve směru do centra Prahy odpoledne uzavřela nehoda autobusu. Bouralo se u křižovatky s ulicí Ukrčského nádraží. Ve voze při prudkém brzdění popadalo několik cestujících. 6 z nich se lehce zranilo. Záchranáři je rozvezli do pražských nemocnic. Konec prázdnin bude v Hradci Králové patřit velkým oslavám. Královské slavnosti nabídnou od 28. srpna do 5. září 9 dní hudby, historie a pouličního umění. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Malá.
1: V různých částech města se uskuteční téměř 100 vystoupení a akcí. Součástí programu bude také historická slavnost Eliška 801 a více než 50 horkovzdušných balónů nad městem.
0: Kompletní program akce je k dispozici na webu královskeslavnosti.cz. Španělsko vyhlásilo kvůli Ceutě stav mimořádného zájmu národní bezpečnosti. Mechanismus, který by měl umožnit lepší koordinaci aktivit, aktivovala vláda vůbec poprvé. Důvodem jsou nelegální migranti, kterých do města na severu Afriky na konci července přišlo až 80 tisíc. Většina už se vrátila do Maroka, v Ceutě jich ale několik tisíc stále zůstává. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Eliško, díky za zprávy a my si dál pojďme hrát. Jirka Korna, písnička Té, co snídá, za chvíli Lucie Bílá nebo skupina Olympic a Osníden. Na Českém Blaníku vám přeji stále krásné odpoledne.

0: Skupina Olympika, písnička Osmý den, máme čtvrt na pět a vy posloucháte Odpolední Blaník. A teď je tu čas, kdy přichází.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Právě začínáme. Hitovka Michala Davida, jak to s ní je, Michale?
3: Přišel za mnou tehdy Zdeněk Barták s Borisem Janíčkem, to což byl teda Eda Pergner, táta Terezy Pergnerovou, který mi psal texty, s tím, že chtějí natáčet film, který se bude jmenovat Disco příběh, a jestli bychom do toho nenapsali jako mikroky nějaký prostě písničky a že by to měl být takový hudební film a la Saturday Night Fever nebo Staying Alive a že by to v podstatě chtěli nějakým způsobem udělat po česku. A tak jsme říkali samozřejmě, že to nás zajímá určitě a oni říkali, a první písničku bychom potřebovali a takový začátek, že jako právě začínáme. No a tak vznikla vlastně písnička Právě začínáme.
0: A tady je její začátek. Tohle je Michal David a Právě začínáme na rádiu Český Blaník.

0: Rádio Český Blaněk, tohle byla skupina Krištofa, Zůstaň tu se mnou. Za chvíli nabídnu Kláru od Činasky.
1: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: A k tomu i Dalibor Janda. A co Dalibor Janda, deska Hurikán? Když tenkrát tuhle desku poslal do světa, byla neuvěřitelně úspěšná a dostal za ní také svůj první honorář. Jak na to tenkrát koukal a kolik to vlastně bylo? Tak poslouchejte Český Blaník a za chvíli vám Dalibor Janda prozradí víc.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz
7: Starnet internet.
8: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená smažák.
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
15: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
16: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
15: Potřebujete auto na výlet?
16: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
15: Nebo chcete styl na každý den?
16: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
15: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
16: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
17: Celé léto jenom česky.
18: Český Blaník.

0: Dalibor Janda tady u nás na rádiu. Český Blaník přeji krásné dobré odpoledne. Slíbil jsem vám to, že Dalibor prozradí, jak se koukal na to, když mu tenkrát na účet přišla vlastně ta první finanční odměna. Dá se říci ten správný umělecký honorář, který dostal za desku Hurikán.
1: My když přišly první peníze, tak z toho, za ten rok 86, tak jsem byl úplně z toho vyřízený, protože jsem to neuměl ty nuly spočítat, jo, protože jako strojní zámečník ze Sigmy z Hranic, kdy jsem měl plat 1700 korun měsíčně, tak najednou to pro mě byla taková, že my se předtím jezdili tancovačky, všechno, že, a to bylo za pár korun všechno, že, a tak dále. A najednou ti přijdou takovýhle peníze, takže zůstaneš to pav. A já jsem fakt v noci nemohl spát kvůli tomu, no. Protože to byly peníze, první peníze za tu desku Hurikán a vlastně i v podstatě z toho, jako z té osy. Takže to byl zážitek takový spíš jako, no, to nebylo ani jako, že by to byl takový jako nějaký šok, ale takové mrazení, co teď a to, no. Samozřejmě, že pak soudruzi mi přišlo z UV, abych polovinu peněz věnoval státu, jo. Takže oni měli, dá se říct, z 50 korun, 40 korun měl stát z desky, ale ještě jim vadilo, že já dostávám nějaký větší peníze, tak já bych z toho, tak nakonec jsem se nal právníka a on mi jakoby vymyslel takový jako dopis, že používám to k svému, jakoby, abych se vzdělával v hudbě a studio a takhle, že si buduju a takový. A to nakonec přišel ten 89. a už to jako zmizelo.
0: Tolik vzpomínka Dalibora Jandy na časy dávno minulé, na ten minulý režim. Konec konců tady u nás za chvíli další pohodové písničky a z toho minulého režimu určitě i písnička Karla Gotta Stokrát chválím čas, taky Věra Martinová a nabídnu i Kabáty a písničku Oni. I když to je pravda, to už je písnička o hodně, hodně novější. Já vám přeji ještě jednou krásné odpoledne a buďte s námi dál.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
17: yes,
16: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
17: La Tropical!
16: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
17: Jaso!
16: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
18: Tak už můžu?
19: Točíme.
18: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
19: No co asi děláte, ne?
18: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
19: A dál?
18: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
19: A kde vás najdou?
18: Jako adresu?
19: Webovky.
18: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
19: Máme.
18: Hele, radši to vem znova.
20: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticket Portal.
21: Radio Český Blaník.

0: Věra Martinová, písnička Dál jen vejdi. Rádio Český Blaník a za chvíli to bude na vaše přání. Zhruba za 10 minut dám písničku, kterou vyberete vy. Ať bude česká nebo slovenská, to už je pouze na vás. Tak se těším na WhatsAppu Českého Blaníku 720 83 63 07. Ideální cesta do Rádia Český Blaník. Stačí zmáčknout mikrofon, namluvit zkaz, odeslat a už je to v našem vysílání. Za chvíli vám nabídnu mimo písničky na přání i skupinu Lucie.
1: Středověk neskončil, středověk trvá.
0: Zaspívá i Petra Janů. A nebo Iveta Bartošová. České písničky, které máte rádi, ty hraje rádio Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, většinou oblačná, místy polojasná obloha, teploty v Čechách do 25, na Moravě 26, maximálně 27 stupňů Celsia. Toliko počasí, za chvíli aktuální zprávy v 5.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Stav dálnic a silnic první třídy bude v Česku sledovat diagnostický vůz nové generace. Dokáže data snímat prostřednictvím čidel a kamer i ve 100-kilometrové rychlosti. Dokáže tak včas odhalit trhliny, vjeté koleje a další problémy. Speciální vozidlo vyjede na silnice na podzim. Senioři se musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle informace o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Pokračuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
11: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
10: V tomto případě není nutné podávat žádost znovu. Ta zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů bude zasílané automaticky. V dětských čajích Alnatur bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Ve dvou šaržích českého výrobce bylo maximální povolené množství překročeno až 6x. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto důrazně doporučuje tyto čaje nepít. Jeden má trvanlivost do října 27, druhý do března 28. Slovenská policie oznámila, že překazila útok na továrnu na bezpilotní systémy. V případu stíhá 3 cizince. Obvinila je z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Informovalo o tom slovenské policejní prezidium. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 17 hodin, k tomu 4 minuty, posloucháte rádio Český Blaník a průvodcem odpoledního vysílání je Dál moje maličkost, tedy Martin Císař. A tohle už je skvělá Iveta Bartošová, po ní Janek Ledecký a nabídnu další a další české písničky, které máte rádi. Zkrátka pěkný poslech, hezký podvečer.

0: noc pod žirákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: další parádní česká písnička na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné odpoledne dál.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A je to tady, ta další písnička poletí do Nového Jičína. Z Příboru ji posílá posluchač Toník a je to pro Aničku. Se zkazem Vzpomínáš, tahle písnička už je dneska zase populární. No a já tady mám Karla Duchoně.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Na vaše přání hrajeme právě teď, ale za chvíli tu budou i Petr Janů, Václav Neckář, Hana Zagorová, Lucie, Tereza Kerndlová a spousty dalších a dalších české písničky, které máte rádi.

0: české písničky, které máte rádi, vám hrajeme rádi na Českém Blaníku a přejeme krásný dobrý den a pohodové odpoledne s námi. Za 5 minut už máme 5:30, co dál tady u nás. Tak za chvíli třeba skupina Lucie a Černí anděle, taky Tereza Kerndlová a Jméno, anebo Hana Zagorová.
1: Spát ve tmě záživých vánků.
0: Teda na tuhle písničku se víc než těším. A těším se taky na další letní koncert Rádia Blaník a Rádia Český Blaník. Budeme se na vás těšit na všechny v Tišnově u Brna. A více informací

0: Zhruba za 10 minut u nás.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Otestuj Subaru Sedlčany.
12: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
11: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
13: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
14: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Český blaník.
17: To je blaníček.

0: MIG 21, písnička Snadné žít. Posloucháte Rádio Český Blaník a já vám přeji krásný dobrý podvečer.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Zítra je čtvrtek, respektive zítra je středa, potom přijde čtvrtek a potom už je tady pátek. A my se na vás budeme těšit v Tišnově u Brna. Ano, je tu další letní koncert Rádia Blaník a Rádia Český Blaník. A koho tentokrát přivítáme, bude tu Vojta Nedvěd.
3: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tu. Zase vrací se mi všechno zpátky.
0: V Tišnově i naše blanická kapela, také Tereza Mašková.
4: Budu při tobě stát, budu při tobě stát.
0: A zaspívá i skvělý Janek Ledec.
5: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
0: Vstupné na letní koncerty se neplatí, to je samo sebou a navíc ještě můžete také přijít k nějaké té korunce, kterou vám nadělíme do peněženky. Totiž právě sem na naší letní akci, na náš letní koncert přivezeme samolepky. Centropolu a Rádia Blaník, ty vám můžou, jak jsem říkal, přihrát do peněženky pěknou částku. A ve finále i 100 000 korun. Ano, slyšíte dobře. Tak si pro ně přijďte, stavte se za námi. Těšíme se v Tišnově u Brna už tento pátek. Za 5 minut 5 začínáme na náměstí Míru.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yes, sir!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awara Shar!
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
13: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
14: Tak teď už to zvládnem.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
18: Zažijte skvělé divadelní večery v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany. V nové sezóně vás čeká slavný krysař, mrazivé rozptýlení, kultovní komedie Lordi i Hrabalovy postřižiny. Těšit se můžete také na České nebe nebo komedii Bez zábran. Kupujte vstupenky včas na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
19: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

cicho urok, pagali si sam.

tak krásná, letních to mám.

0: traje. Sí.
1: Rádio Český Blaník.

0: 18 hodin posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem i nadále Martin Císař. Já vám přeji krásný dobrý večer a za chvíli nabídnu třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem.
0: Dále tu bude slza.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Ale taky mandraže.
3: Hledá se žena, dobrá zpráva. Může chtít víc než moje.
0: Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, zítra teploty 16 až 21, na Moravě až 23 stupňů, ale pozor, obloha většinou zatažená až oblačná, ojediněle očekávejte i déšť. Takže zítra ještě návrat léta nečekejte, nicméně čtvrtek tam by mělo být 27 a v pátek dokonce 33 stupňů. Toliko počasí, míříme ještě na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase z Kroměříže na Vyškov, kde se na 241. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A dejte si také pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 32,5 kilometru stojí v pruhu pro pomalá vozidla porouchaný kamion. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Laďko, děkujeme. Kdyby cokoliv na silnicích a dálnicích v Česku, dejte nám určitě vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo 720 83 63 07. Já přeji hezký večer a řidičům šťastnou cestu.
7: Dvořák. Zahradní technika Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen!
8: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Studující rodiče budou moci od září získat takzvané hlídačkovné. Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a do toho prezenčně studují. O novou podporu bude možné žádat elektronicky přes systém Jenda. Letos půjde měsíčně o 7467 korun. Sněmovna ani po 6 hodinách nerozhodla o programu schůze k rozpočtové novele. Tu vetoval prezident Pavel a poslanci ji musí znovu projednávat. Novelu v úvodu schůze obhajovala pouze ministryně financí Schillerová. Opozice navrhovala na program zařadit i další témata, hlavně opatření proti suchu. Pracovníci na stavbě průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně začali s trhacími pracemi. První odstřel proběhl dopoledne. Jak a jak dlouho budou odstřely probíhat, říká ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
12: Odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně. Za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
11: Já dodám, že odstřely by neměly dělat výrazný randál. Zvuky připomínají vzdálenou bouřku. V polské Poznani zítra startuje světový šampionát v rychlostní kanoistice. A do boju o cenné kovy zasáhnou i Češi. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuchsa. Kajkář Josef Dostál nakonec pojede jen 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil a nahradí ho Tomáš Sovíšek. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Hezký večer a děkujeme, Eliško.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Vy jsou tady u nás doma, je to tak, české písničky Mandraže, za chvíli taky třeba Gump a Život je pes, anebo Petr Spálený. A zítra se probudíte do dne, kterému se říká Mezinárodní den psů. Ano, pejskové zítra budou slavit, tak na ně rozhodně nezapomeňte. Já po ránu taky budu pamatovat. Teď už mandraže. Pro vás hezký večer.

0: na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
6: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
7: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
13: Český blaník.
14: Český blaník.

Že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
9: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz. Oh.
10: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na Českém vlaní.

0: Spokojený pes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojený pes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojený pes.cz.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

rozumíš, prostě si velká touha něčí tím, co je sen, co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to.

0: Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: Elitedate.cz.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.

0: Krážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do auta SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Ale radši to vem znova.
7: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
8: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
1: tady není co do kamen!
0: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Drobný máš?
4: Nepotřebujem, mám apku.
5: Některé cesty začínají výhodněji. V Pytlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pytlítačka, aplikace, která spojuje.

0: Zen.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

discuss, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zváři šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialy, mám vanu plnou fialový fialek.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: BugyRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugyRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugyRent.cz. BugyRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugyRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugyRent.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Irská kletba.
3: Tak přijďte.
2: Palas. Divadlo, které hraje komedie.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

0: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Český blad.

0: hity, které se budou zpívat i za 20 let.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
2: Rádio Český Blaník. Celý den jenom české písničky, které máte rádi.
3: Snad jsem si zmýlil.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje másko.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: České písničky, které máte rádi. Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český

0: Rádio Český Blaník.
1: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

0: Píš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

Vyvolá jen vztek, Pejty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat lidský.

tichýho klína. Nikdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho dpa černý vlak a naloží mi na vagóny